přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha. A chrám již neopustí. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, Nového Jeruzaléma. I jméno své nové.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy, Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály, byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 25. závěrečné části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníku, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Nad 23. žalmem jsme strávili, pokud si vzpomínáte, 24 pátečních biblických hodin. Nad těmi požehnanými 6 verši, které se, věřím, nikdy neoposlouchali a nikdy neoposlouchají v životě věřícího člověka. A i když pro někoho z vás možná právě to podrobnější studium bylo užitečné, pro někoho z vás mohlo být rozkouskované, a tak i na ty z vás chci vzít ohled, tímto dnešním kázáním tento žalm předložit jako celek. Chci vzít potaz i vás, kteří biblické hodiny navštěvujete, k vaší škodě. Protože když je Boží lid zhromážděn, Pán je uprostřed, snaží se nás přitahovat blíž, snaží se, abychom ho více poznávali. Přesto i v dnešní době je spousta křesťanů, kteří volí raději různá jiná místa. Znovu říkám, k vlastní škodě. Protože nevíme, jak dlouho nás Pán nechá na tomhle světě, nevíme, jak dlouho nás bude vyučovat, jak dlouho nám bude předávat své slovo. Víme, že písmo mluví o čase, kdy Bůh zláme hůl chleba, ano, i toho duchovního, a tak nebylo by na škodu, kdybychom si i v této době, zvláštní době, ve které nám Bůh dává znát, že má možnost omezovat různými způsoby i takovéto požehnané chvíle, nebylo by na škodu, kdybychom si ve svých životech možná řekli, že chceme některé věci dělat jinak na Boží slávu a k našemu duchovnímu užitku. Přijmeme proto i tento žalm 23. i v tomto dnešním kázání jako něco, čím nás náš Bůh chce opět táhnout do reality, ve které On je pastýřem a my jsme jeho ovečkami. Žalm 23 je tak krásný, tak výjimečný, že v křesťanských kruzích byl nazván perlou žalmu. A já věřím, že na to můžeme všichni říct amen. Hovoří totiž o Bohu, který vám a mně je velmi blízko. Doslova nám zpívá o Bohu, který se nám stále více a více přibližuje. A já vás chci pozvat, abyste i v tuto chvíli dnes dopoledne prožili to dobrodružné setkání s Bohem, který vám chce být blízko. A který vám je blízko. A nejenom to, já si přeji, abychom po těch měsících probírání tohoto žalmu jsme zatoužili i my být blíž našemu Bohu. Ono to jde, přátelé. Jde to i dnes být mu blíž, než jsem. Ano, chci, aby i dnes dopoledne jsme si zakusili tu zkušenost být blíž Bohu. V čem je ta krása tohoto žalmu? V čem se skvítí perly? Víte co? Pojďme, budeme je dneska sbírat. Pozbíráme je a hezky si je dáme za sebe. Abychom je viděli. Tou první perlou je bezpečí. Tam, kde je pastýř, tam se ovečka musí cítit v bezpečí. Víte, ať se na tenhle žalm podíváte z jakékoliv strany chcete, je to žalm, který svým obsahem předkládá před každou z nás perlu. Hodně důležitou pro těžkou chvíli v životě. A každý z nás víme, o čem je řeč. Mnozí z nás jsme prožili těžké chvíle ve svých životech. Mnozí z vás je prožíváte a mnozí ještě prožijeme. Tento žalm je taková perla pro těžké chvíle v lidském životě. Odpovídá na otázky, které si kladeš ve chvíli, když je ti těžko. Odpovídá na otázky, které si kladeš ve chvíli, když ti slzy vstupují do očí. A také velmi krásně povzbuzuje ve chvíli, kdy je ti krásně. Odpovídá na otázky ve chvíli, kdy máš radost, a taky i ve chvíli, kdy se přiblíží smrt. Ať už k někomu z tvých blízkých, anebo k tvé samotné. A možná na první pohled působí jakýmsi smutným dojmem, vyvolává pocity smutku, připomíná údolí stínu smrti, ale víte, tento žalm není smutný. Ten je víc než krásný. Umím si představit, že bych z něho kázal, jak na pohřbu, tak na svatbě. Hospodin je naším pastýřem, který nás vede, který nás provází. A to už se dostáváme k té druhé perle, k tomu důvěrnému vztahu.
totiž k péči dobrého pastýře. To, že se tam cítíme dobře, to, že nám je krásně, to, že má nám kdo setřít slzy z očí, to, že nás má kdo povzbudit, je důkazem Boží obrovské péče. Péče pastýře o ovečku, která se nejednou zranila, která nejednou trpila, která nejednou plakala. Tenhle žalm skutečně začíná tím obrazem velmi zvláštním, kdy Bůh vystupuje jako pastýř. Tak si někdy říkám, což pak tady David nemohl vidět svého Boha, Hospodina, jako, já nevím, cokoliv jiného. On ho vidí jako pastýře. Víte, je to obraz, který je tak cizí a tak vzdálený naší civilizaci. Je tak vzdálený asfaltu, je tak vzdálený měst a betonu, který vidíme kolem nás. To je obraz, s kterým se tak málo můžeme setkat i u nás v České republice, o Aši nemluvě. Což samozřejmě nebyla pravda v době, kdy byl tenhle žalm psán. Ve Starém Orientu byl tento obraz používán velmi, velmi často, kdy Bůh byl dáván do souvislosti s pastýřem. Dokonce tak byli označováni častokrát i starověcí králové, kteří bděli nad lidem a měli ho za úkol chránit. Tak v písmu je Pán Bůh Hospodin označován tím přirovnáním pastýř, který bdí nad svěřeným stádem. Víte, ta myšlenka, ten obraz Pána Boha jako pastýře je velice starý v biblické literatuře. Už se s tím setkáváme v případě patriarchy Jakoba, pak se s tím setkáváme v době Mojžíšově. Také Azafovské žalmy hovoří o Pánu Bohu jako o pastýři. A víte, že Nový zákon, ten je přímo naplněn tou myšlenkou, že Pán Bůh je v roli pastýře. V Janově evangelium 10. kapitole Pán Ježíš se stotožňuje s pastýřem. Už to bylo o hodně dopředu. Čas pokročil. Už to byla taková moderní doba, bychom mohli říct. Pán Ježíš ale říká, já jsem pastýř. Ten dobrý pastýř. Ten, který neváhá svoji duši položit za své stádo. Ale pro autora tohoto žalmu to není něco, co jak si převzal, jak kdo si řekl, že to vzal z folkloru té doby, nebo že to vzal z lidové tvořivosti, říkají někteří, že byl ovlivněn tou dobou a tak dále. Proto mnozí přistupují k Novému zákonu a říkají, Pavel byl ovlivněn tou dobou a tak dále. Ano, každý jsme něčím ovlivnění, ale Duch Boží svatý, věřím, inspiroval každého, včetně Davida, aby v Hospodinu viděl pastýře, ne proto, že on pásl ovečky, ale využil toho, že David tomu rozumí a vkládá do toho to, na co Kristus v Novém zákoně položí obrovský důraz. Ne, pro Davida to nebyl žádný folklor, žádná lidská tvořivost. Pro Davida obraz pastýře má velmi hluboký osobní význam, protože v roli pastýře si umí představit, co musí udělat, pokud ovečka má přežít. A my jsme si tady kladli důraz na 17. kapitolu 1. Samuelovi, kde David, když přichází před krále Saula a hodlá jít na obra, Saul mu říká, ty jsi mládeneček, ty tam prostě nemůžeš jít, ty nemůžeš obstát. Tak on mu říká, víš co, já ti řeknu, proč si troufám? Já ti předložím svůj životopis. A Saul si možná myslel, že teď mu ukáže, kde studoval na nějakých prestižních vojenských školách, jaký soutěže má za sebou v oblasti souboju. A představte si, Saul slyší z úst Davida, tvůj služebník byl pastýřem. A proto si troufáš na obra? Ano. Z role pastýře? Ano. A nechá ho domluvit. A on říká, tvůj služebník byl pastýřem ovci, svého stáda. Když přišel lev nebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a byl jsem ho, vyrval jsem mu jí slamy a když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a byl jsem ho, až jsem ho usmrtil. Stačí to, králi? Pustíš mě na Goliáše? Víte, přesně takového pastýře si David představuje, když skládá 23. žalm a říká, Hospodin je můj pastýř. Pokud někdo si na mě troufne, ono mě pečuje, on přijde, chytne ho za dolní tlamu a dokud ho neubije, tak ho nepustí.
Vidí Boha, ktorý je schopen ho vysvobodiť, ktorý je schopen ho chrániť, ktorý je schopen o nej pečovať. Vidí Boha, ktorý je schopen, tak ako on, zachrániť ovečku za každou cenu, za cenu svojho života. Víte, chytnul vaného medvieda za spodní tlamu. To je krásne, ale on má aj tu horní. On byl v ohrožení života. Stejně tak vidí svého Boha, který klade svůj život, aby ho zachránil. Vidí svého Boha, kterému není jedno, co ovečka prožívá, čím prochází. Ale vidí svého Boha, který dá to nejcennější, co má, aby zachránil. Boha, který běží za tou ovcí, která je v nebezpečí a který ztrácí čas, doslova mrhá ho kvůli jediné ovečce. Dochází nám to? Umíme si snad představit pastýře, který se věnuje té jedné ovečce, ale představte si teď živého Boha. Tváří v tvář celému světu. A on kvůli tobě a kvůli mně dává život. Vidí Pána Boha, který neříká ovci, která spadla do nějaké propasti, vidíš, to máš za to, že jsi mě neposlouchala. Dobře ti tak. To máš za to, že se takhle chováš. Dobře ti tak. David nevidí pastýře, který si řekne, no tak co, tak jedna ovce sem, jedna tam, tak mám jich 100, tak bude jich 99, no tak. O co? Jde. Ne, on vidí pastýře, který neváhá opustit celé stádo, aby zachránil tu jednu jedinou. Vidí pastýře, který je zamilován do té ovečky tak, že vidí jenom my. Dochází nám to, že Bůh vidí jenom nás, jenom konkrétně mě a tebe, jinak by to nikdy neudělal. Kdyby se díval na církev jako na celek, tak by řekl, tak mě je. Vidí pastýře, který je zamilován do té ovečky tak, že vidí jenom my. Dochází nám to, že Bůh vidí jenom nás, jenom konkrétně mě a tebe, jinak by to nikdy neudělal. Kdyby se díval na církev jako na celek, tak by řekl, tak mě jedno, jestli tady ta odpadne. On vidí,

ste si všimli, byla to veľmi zvláštna láska. Byla to láska, ktorá sa neprojevuje pouze tým, že si pastýř ty své ovečky jenom hladí. Ani pouze tím, že je zahrnuje sladkými slovíčky. Ani tím, že jim dělá pouze malé projevy něžnosti. Jsme tady řekli, že občas jim dal z kapsy nějakou dobrutku a ovečky ho vyhledávali. Přicházeli za ním a viděli, že něco dostanou. Ale ne, pouze tuto lásku Bůh projevuje, aby ukázal na tu pravou lásku. Ale naopak, pastýř zahrnoval své ovečky láskou, která na první pohled se jim mohla zdát hruba. Mohla se jim zdát násilná, přesto byla dodnes je tou opravdovou láskou, tou spravedlivou láskou. Je to láska, která nekončí u sladkých slovíček. Víte, my někdy si myslíme, že Pán Bůh, aby nám dokázal svou lásku, tak nás musí zahrnout sladkými slovíčky. A opravdu je Bible plná sladkých slov. Teče z ní med. Ale aby to byla ta správná, Bůh jí dá tu pravou náplň, která potěšuje ovečky svojí holí a svojí berlou. Stejně tak je to láska, která jedná v tichu, i když to nikdo neslyší. I když tam není nikdo, kdo by mu zatleskal. Přemýšlíte někdy nad tím, že to, co Bůh dělá konkrétně pro nás v tichu, že o tom nikdo neví? Bůh to nedělá proto, aby ostatní viděli, jak je k nám milosti. Kolik toho pro vás a můj život udělal už dnes od rána. A nikdo o tom neví. Nikdo mu netleská. Bůh to nedělá proto, aby jsme mu tleskali. Tento pastýř to dělá pro mě a pro tebe, i když ví, že to nikdo, to, co pro nás udělal, nepoužije v nějaké výroční zprávě, aby se to všichni dočetli a řekli, podívej se, co pro boháčka nebo pro toho on ho udělal. Ani v žádné misijní zprávě se to neobjeví. To, co Bůh dělá, to dělá, jak sám říká, pro sebe samého to činím. Protože tě miluji. Kdo to dokáže pochopit? Ano, to je to, co je obsaženo ve slově Hospodin je můj pastýř. Víte, a mít takového Boha, pastýře, to má své důsledky. Ten první důsledek, který z toho David vyvodil, je velice prostý. Víte, to není něco vzdáleně duchovního, něco filozofického, hlubokého, složitého. To je velice prostinké. Života schopné. David vyznal, mně nic neschází. Umíme to vyznat dnes, mně nic neschází. A nebudu mít nedostatku ani zítra, protože znám svého pastýře. Já nikdy nebudu ponechán v nedostatku. Ano, budou omezení, budou mi zakázáno spousta věcí. Možná, že nebudu ani smět chodit do shromáždění. Ale mně nic neschází. Já nebudu mít nedostatku, protože Hospodin je můj pastýř. Víte, možná to někomu připadá příliš odvážné. Někdy se díváme na takové lidi a říkáme si, jestli náhodou nepřehánějí v duchovním smyslu. A přesto to nese velice důležitou pravdu. Ukazuje nám to, že náš Pán Bůh je Bůh, který se o nás zajímá konkrétně a kterému záleží i na těch nejdrobnějších, nejobyčejnějších věcech, které prožíváš. Pro ovečku to znamená, že bude vždycky přivedená k zeleným pastvám. Pro ovečku to znamená, že vždycky bude mít čistou vodu, kterou bude moci pít. A že dokonce bude mít příležitost, aby si v klidu mohla odpočinout. Že potkáváme i dnes křesťaní, kteří jsou doslova uhonění. Sami neví proč, sami neví, jak se to stalo. Jsou neklidní, jsou znejištění. Ovečka, která pronikla k tomuto tajemství, že Bůh je jím pastýřem. Ta ví, že ať se děje cokoliv, může zůstat v klidu. David na jiném místě říká si, v pokoji ulehnu, v pokoji spím, protože mi v bezpečí dáváš bydlet. Jednoduše mám to, co potřebuju k životu. Ale nezůstává se jen u těch základních životních potřeb. Pán Bůh je taky pastýřem, který dává mnoho věcí navíc. Tvůj a Bůh můj, tvůj a můj Bůh je Bohem bonusu. Na to nezapomeňte. Ta bohatá zelená pastva, tam se hovoří o kalichu, který přetéká. Ovečka nemusí nahlížet, jestli tam ještě něco pro ní zůstalo. To přetéká. A to, co přetéká, to ví a vidí každý. Víte, tady se mluví o věcech, které jsou víc než jenom životní minimum. V našem světě se hodně mluví o životní minimum. A mnozí jsou za to životní minimum vděční.

pretože sú tací, ktorí na ní nedosahujú. Ovečka, ktorá je ve stádu dobrou pastýře, tá nemluví o životním minimu. Nejenom jakýsi paprsek sluníčka, ale slunce, z kterého neubývá. Víte, a tohle všechno vede tu ovečku k tomu, aby se cítila dobře. Když čtete tento žalm, musíte tam cítit takovou tu vysokou tóninu, takové to nasazení, které mi se nepodařilo tady při té písni. Musíte tam cítit tu melodii štěstí a blaha. A hlavně, jak jsem řekl před chvíli, musíme tam cítit tu tóninu spravedlnosti. A to je ta další v pořadí, čtvrtá perla, to je spravedlnost. Víte, to neznamená jenom spravedlnost v jakémsi teologickém slova smyslu, o které bychom teď tady debatovali. Víte, naší takovou neblahou možná zkušeností a nevím, jak to říct, je, že až moc spekulujeme, až moc hledáme teologické výšiny. Ale víte, Pán chce, aby jsme se spolehli na tu jeho pastýřskou spravedlnost. Ovečka si nemůže vybrat, kam se půjde pás, kam půjde pít, ale věří, že pastýř je k ní spravedlivý. Určitě si nedokáže vysvětlit, proč na ní použil berlu a na tu druhou ne. Nebo proč na jednu berlu, na druhou hůl. Ale ví, že pastýř je spravedlivý. Do tohoto, když pronikneme, nebudeme se dívat doprava na toho, na levo, na toho a na onoho, ale budeme se dívat na sebe. Já říkám písmo s pohledem upřeným na Ježíše Krista, který vede naši víru od počátku až do konce. Dobrý pastýř je ke svým ovečkám spravedlivý. Vede je správnými cestami. Pozor, spravedlnost podle Boha. Nemusí se ti zdát, a mně se nemusí zdát, že mě Pán vede po cestě, kterou bych si zasloužil. Když si říkám, že mám navíc. Nenapadne mě, že nemám nárok ani na to, kudy mě vede. Nemám nárok na to, že mě vůbec vede. Víte, kde nejsou úskaly, kde nelze padnout do pasti, kde nejsou kameny, o které bychom zakopávali, ne toto nutně je cesta spravedlnosti, po které nás vede. A tady zjišťujete, že náš dobrý pastýř není pastýřem, který mu dělá potěšení, když nás může zkoušet. I v tomhle pokušení někdy jako křesťané jsme, že si říkáme, mojemu Bohu dělá dobře, když zkouší, kam až mě může zavést. Někdy si říkáme, tak už další trápení, další bolest, další úzkost nepřežijí. A myslíme si, že Pán zkouší naše nervy, kam až nás může zatáhnout. To my jeden druhého zkoušíme, kam až můžeme, děti zkouší nás, kam až nás můžou zavést a vidíme to na nich, že zkouší každý den nás posunout kousek dál. My jeden druhého můžeme zkoušet posunout někam dál. Ne, Bůh, dobrý pastýř, to nedělá s náma ovečkama tak, aby zjistil, kam až můžeme zajít, co vydržíme. On ví moc dobře, co vydržíš. On nás nevede po jakýchsi složitých krkolomných stezkách, jenom aby si s námi pohrál, aby viděl, co v nás je. On to ví, co v tobě je. On neříká, trošku ho vezmu dohor, pak vezmu trošku do údolí, uvidím, co je v něm. On to ví. A právě proto nás vede tam, kam nás vede, protože mě zná. On neřekne, trochu ho vezmu do kopce, aby si vypěstoval svaly a potom ho nechám trošku v údolí. On ví, jaký máme svaly. A tak nezapomeňte, Boží cesty, to jsou stezky spravedlnosti. A David tuto spravedlnost svého Boha okusil na vlastní kůži. Proto neváhá prohlásit, i kdybych takovou cestou musel jít, a kdyby to byla cesta údolí stínu smrti, i kdyby se to stalo, kdyby náhodou jsem tam musel jít, on bude se mnou. Samozřejmě nebude se mi to líbit, nebude se mi chtít zpívat, nebude mi do zpěvu, ale on tam bude se mnou a to mi stačí. To mi stačí. Protože vím, že on je spravedlivý. Víte, my máme k spravedlnosti strašně daleko. My nemůžeme docílit. A i když říkáme, že jsme byli vůči tomu a onomu spravedliví, nebyli jsme. Protože on to tak nevidí a stejně tak v nás se promítlo něco, co nás vedlo, abychom byli, jak jsme byli. Ale víte, když máme před sebou pastýře, spravedlivého, on ví, co dělá. A můžeme mu věřit. A jestli víte, že tento pastýř ve své spravedlnosti se nezdržuje nikde zpovzdáli, nesleduje nás z dálky, ale on se přiblíží ke každému z nás osobně. Je ke každému z nás spravedlivý.
bude tam vedle mě, říká David, a bude tam se mnou. A tady, jak jistě vidíte, se poprvé v tomto žalmu dostáváme v kontextu tohoto žalmu v takovému fyzickému doteku pastýře a ovečky. On se mě dotýká, a to je ta další, pátá perla, důvěrný vztah. Ten důvěrný vztah mezi Bohem a žalmistou se prohloubil. Víte, tam došlo k doteku fyzickému, k doteku velmi důvěrnému. Doposud žalmista hovoří o pastýři ve třetí osobě jednotného čísla. Říká, on pastýř, a najednou mění předmět a říká, ty Bože, ty. Doposud hovořil o Bohu jako o někom, najednou oslovuje ty. Dotýká se mě. A já, a je se mnou. Tím mě potěšuje, říká náš text. Všimáte si, bratři a sestry, tam není napsáno, že tu ovečku okamžitě z té rokle vyvede pryč, protože jsou situace, kdy pastýř nemůže tu ovečku dostat z toho údolí okamžitě pryč, ale on je tam s ní. Nemůže nás a nechce nás nikdy i hned vytáhnout z trápení, z bolestí, ale je tam s námi. A i když ji nemůže vyvést, on se jí tam dotýká a on ji tam potěšuje. Víte, tak někdy mě fascinuje to, co vidíme u zraněných lidí. Ať už při nějaké autonehodě, anebo při nějaké pádu. Nemůžou okamžitě být v nemocnici. Nemůže během vteřiny být na operačním sále. Ale mě fascinuje to, když ho obklopí zdravotní personál. A říká mu, nebojte se, už je všechno v pořádku. Byl jsem svědkem tady na té křižovatce, kdy jsme stavili, jak auto srazilo motorkáře. Taková ošklivá nehoda. Byl jsem tam jako první. A hned zastavilo auto, z kterého vyběhla žena. S takovou brašnou. A říká mu, nebojte se, pane, nebojte se. Jsem zdravotní sestra. Mám u sebe všechno, nebojte se. On říká, co mi to děláte, co mi to pícháte? Říká, nebojte se, jste v dobrých rukách. Víte, to je tak úžasné, když jsme ještě třeba na té silnici. A slyšíme, jsme tu s tebou. Ještě nejsi na operačním sále, ale už se ti poskytuje pomoc. Stejně tak, drazí moji, to je jenom takový slabý odvar toho, že když jsme v trápení, jsme v bolesti. On se tě dotkne a říká, neboj se, jsem tu s tebou. A to už jsme u šesté perly s názvem potěšení. Co jiného chcete slyšet v takové chvíli, než neboj se, já jsem tady. 5. a 6. verš hovoří o tom nejúčinnějším potěšením, jak existuje. A ta vzájemná důvěrnost mezi pastýřem a ovečkou, jestli mi dáte za pravdu, nás vede k ještě dalšímu obrazu, k ještě důvěrnějšímu. Stejně tak k blízkosti ještě skutečnější, ještě opravdovější. Pojednou jako by ten obraz Boha, jako pastýře se rozplývá v obrazu toho, kdo nám začíná prostírat. A to je ta sedmá perla. A to je hostitel. Víte, ta důvěrnost vztahu je tady popsána společným jídlem, kdy je ovečka pozvána k tomu, aby si ji vzala ze stolu, který prostřel pastýř. My víme ve světle starozákonních textů, které známe z určitých pasáží Bible, že právě jídlo hrálo tenkrát velmi důležitou roli. Každý host byl nejprve poctěn jídlem. Když někdo někam přišel, tak i hned se zabilo tučné tele a někdy to nejlepší ze stáda. Když Abrahamovi přišli hosté, vzpomínáte si, vzal to nejlepší ze stáda. Stejně tak jiní biblický muži. A samozřejmě si vzpomenete, že stejný obraz je použit ve knize Zjevení. Je tam popsána ona touha našeho pána usednout s námi za stůl a povečeřet. Navíc to společné jídlo, jak je tady popisováno v žalmu 23, je viděno ještě zcela ze takového zvláštního úhlu. Protože postoj tohoto hostitele je velice zvláštní. On skutečně pečuje o to, aby byl co nejpozornějším hostitelem. Dává všechno, co má k dispozici. Ten hostitel samotný připravuje stůl a tento čin je o to cennější a vzácnější, že to dělá před zraky někoho. Všimli jste si před koho? David říká, že to dělá před zraky jeho nepřátel a že jich měl. Já bych rád, bychom si to alespoň tak, jak nám dovolí náš rozum, představili. David říká, moji nepřátelé vidí, co pro mě můj pastýř dělá. Vidí to jídlo a vidí tu návštěvu, vidí hostitele.
Vidí mě za stolem mého Boha. A tato skutečnost dává tomuto prostřenému stolu v 23. žalmu takovou zvláštní až mimořádnou příchuť. Víte, tím se ještě znásobí a zvýrazní hodnota tohoto daru. Nejenom, že dostanu dar, ale všichni moji nepřátelé to, co dostávám, uvidí v jednu chvíli. Dám vám takový příklad. Představte si, že jedno krásného dne byste byli pozváni k... Dejte si tam toho nejzásnějšího, koho nám máte na tomhle světě, nebo za jehož stolem si neumíte představit, že byste někdy seděli. Třeba prezidenta, kterého máte v největší oblibě v tomhle světě. Po nějakého výraznou nějakou osobu. Když si říkáte, tak s tímhle bych si přál někdy se setkat a dát si alespoň čaj. Představte si, že byste byli pozváni skutečně na to místo, kam byste chtěli. Nějaký váš oblíbenec pozval by vás, sám by prostřel, všechno by nanosil na stůl a pak by vás pozval, aby se s ním najedli. A on by vám sloužil. Zkuste si to představit. On by vám sloužil. Bylo by to jistě pro každého z nás obrovská pocta. Jistě by se vám to líbilo. Ale prosím vás, jak by se vám líbilo, kdyby nejenom, že se tohle stane, ale příští den by se fotka něčeho takového objevila ve všech novinách. Na první stránce samozřejmě. Na první stránce nejčtenějšího deníku. Vy za stolem s tím a oným. První stránka. A nejen to, představte si, že by tu večeři přenášela televize v hlavním vysílacím čase. Můžete si to představit? Na tomhle světě. Celá rodina, všichni vaši známí by to viděli. Podívej se, s kým je za stolem. Podívej se, kdo ho pozval. Ale taky by to viděli vaši spolupracovníci. Vaši spolužáci. Těšili by se druhý den do školy? Televize by vysílala tuhle hlavní událost. A teď si představte, že by to viděli i ti, kteří vás moc nemusí. To by bylo, co? Ti, kteří vás pomlouvají a říkají si, že jste takoví ti, kteří by měli stát stranou. Viděli by, jak večeříte s touhle vzácnou osobou, důležitou osobou tenhle svět. Viděli by to vaši nepřátelé, ti, kteří opravdu vás nenávidí. Ti, kteří se vám posmívají. Hlavně ten a ona by to viděli. A srdce by si řekli, tak se dívej, chlapečku. Tak se dívej, děvenko. Kdo mě pozval a s kým večeřím. Dívejte se. Celý svět ať se dívá. Jak jsem vzácný pro tohoto důležitého muže. To by vám to chutnalo, co? Být poctěn. Víte, to je taková jedinečná chvíle. A teď jistě víte, že se tam zapojilo tělo způsobem takovým závistě, ať to vidí. Ale tohle teď dejme stranou. Řekněme, že bychom byli od toho oproštění. Ale všichni nepřátelé Kristovy církve jsou svědkem toho, jak Bůh prostírá. Dochází nám to? Vždyť my na to máme podíl. Celý svět vidí, jaký Bůh prostírá i dnes. Měl by to vědět. A když to nevidí, tak to jednou uvidí, protože to přijde. Je to jenom začátek. Po němž přijdou další prožitky. A hlavně bude to mít to úžasné finále. Kdy každé oko uvidí, za kterým stolem sedíš. Nebude to za stolem amerického prezidenta, nebo nevím, nejsilnějšího muže světa, ale bude to za stolem živého Boha, tvého a mého pastýře. A tím se dostáváme k 6. verši, který tento žalm končí. Ten text říká, dobrota a milosrdenství mě budou provázet všemi dny mého žití. Jinými slovy, tak to budu prožívat stále. Nejenom, že to bude okamžik, po kterém půjdu domů a probudím se a říkám si, byl jsem někde nebo jsem nebyl někde. Ne, ne, ne. Tak to budu prožívat stále. To je ta poslední perla číslo 8, na kterou chci dnes poukázat z tohoto žalmu. A kterou chci vyzvednout. A to je věčná radost. Stůl, za kterým zůstanu. Hebrejštině je při v tomto místě použít určitý výraz, který vyjadřuje výkřik vycházející skutečně z hloubi duše.
Je to výkřik, který není přiložen do žádného jazyka, protože výkřiky, jak jistě víte, jsou nepřeložitelné. Výkřik velice hluboký. Možná jo, možná och. Američané mají takový krásný výkřik. Mladí, jak se říká? Jak to oni vyjadřují, když jsou překvapení? Wow. Říká sestra, která možná neumí to anglicky, jako vy. Wow. To je něco hluboko, co vychází skutečně z nitra člověka. I to je to výkřik, který vyjadřuje radostný prožitek. Pocit štěstí, který slovy nelze vyjádřit. Žalmistovi už na ničem nezáleží. On říká, já budu pořád v Božím domě. Řekl to formou výkřiku. Vždycky mu budu takhle blízko. A tím tenhle žalm končí. A nedivíme se. Co ještě po tom výkřiku byste chtěli dodat? Já len zakončím toto poslední kázání na 23. žalm v této sérii, tak já bych rád ještě přece jenom něco dodal. Chci poukázat na určitý postup, nebo chcete-li nárůst té úžasné Boží dobroty, abychom nebyli ve zmatku. Nejdříve na začátku tohoto žalmu vidíme Boha, který nás vede, který jde před námi, kterého my následujeme. Potom dál ten žalm říká, že Bůh jde vedle nás, to znamená, že už jde s námi. Potom je nám představen Pán Bůh, který s námi jí u stolu. A pak je nám představen Bůh, který s námi žije věčně. A my v jeho... Vnímáte ten pohyb, vnímáte to napětí, vnímáte ten takový postup. Na začátku Pán Bůh před námi, pak my vedle něho, pak se k nám přibližuje, přibližuje se, už jdeme vedle sebe a pak jdeme dál a najednou jsme u něj doma, za jeho stolem. A jíme stejné jídlo ze stejného stolu. A pak najednou zjišťujeme, že bydlíme s ním takzvaně pod jednou střechou a to vždycky nastálo věčně. Je to pouze lidská snaha o to vyjádřit něco, co pochopíme jednou plně. Já se jenom ptám, vnímáte to určité napětí, které tam vyjádřeno, ten pohyb směrem vzhůru? Tady není jenom jakýsi umělecký pokus autora o to, aby to bylo krásné. Ten žalm obsahuje úžasné, hluboké a důležité naučení. A tak v jedné věci musíme mít jasno, přátelé drazi. My nemůžeme přeskočit do té poslední etapy z ničeho nic. To se nedá přeskočit. My nejdříve musíme Pána Boha jako svého pastýře poznat. Musíme s ním žít jako s pastýřem. Musíme se podrobovat jeho vedení a péči, abychom se naučili toužit potom s ním zůstat. Tady nelze používat jakési zkratky, bratři moji a sestry mé. Nikdy nemůžeme být u Boha, prožívat přítomnost Boha jako hostitele, pokud jsme s ním nešli v životě jako se svým pastýřem, pokud jsme ho neuznali jako svého pastýře. A tak nejdřív se vaším a mým pastýřem musí stát. Musíme se s ním seznámit. Musíme padnout před jeho tváři. Musíme činit pokání. Musíme přijmout to, co nabízí. Pak se každý den s ním učíme chodit. Musíme se naučit s ním být stále v důvěrnějším, osobnějším stavu. A když budeme žít s Bohem tak, jak s ním žil žalmista, tím v nás bude stále více narůstat to netrpělivé očekávání s ním zůstat a zasednout za stůl. A ono se to stane. Bůh se stane naším hostitelem. Bude to osobní. Bude to od rána do večera, od večera do rána. Vlastně už tam moc nebude. Ani u Davida to nebylo automatické. Bylo to tak krásně postupné. A vyústilo to v tak nádhernou věčnost. Proto žalmista tento žalm napsal pro mě a pro vás. Protože žil s Bohem, co by s pastýřem, celou duši toužil a vychutnával si okamžik, kdy zasedne za stůl svého pána. A protože s ním chodil, proto také z nitra své duše toužil potom, aby už jednou to bylo na pořád. V jeho případě se tak stalo. Věřím, že jsme o tom přesvědčeni. A tak nechť každý z nás, kdo jsme jeho, kdo patříme Kristu, kež můžeme prožívat už dnes tutéž radost, jako prožíval David, kež to může být i naše vyznání. A pokud je tu někdo, kdo ještě toto říct nemůže, kež čas Boží milosti, který je jedno, jakými způsoby je ohraničen a ořezán, ještě je stačí na to, aby jsme ve svém životě udělali ten důležitý krok
nastoupili na cestu, která nebude možné přeskočit. Přeji to z celého srdce každému z vás.

Vyslechli jste si 25. část vyučování 23. žalmu. Věříme, že vás seriál zaujal. Budeme rádi, pokud nám napíšete vaše postřehy, názory a co vás oslovilo. Zajímavé příspěvky odměníme pěknou knihou, proto nám nezapomeňte napsat vaše kontaktní údaje a adresu. Psát nám můžete na mailovou adresu redakcia@radiopokoj.sk nebo dopisem na korespondenční adresu uvedenou na naší webové stránce www.radiopokoj.sk. Těšíme se na vaše ohlasy. Naslyšenou při dalších relacích Rádia Pokoj. Buďte požehnaní, milí přátelé.

Hospodin je svetlo mé a moje spása. Koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života. Z koho bych měl strach? Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň. Kdyby proti mně i bitva vzplála, pořád budu doufat.

On mne probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji, ani neuhýbám nazpět. Vím, že nebudu zahanben. Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost.

plní ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Tohle je velmi, velmi známá pasáž, je zaznamenána ve všech čtyřech evangelích. Je to zázrak, který je zaznamenán ve všech čtyřech evangelích, ale toho dnešního rána ta první otázka, kterou já bych se chtěl zeptat každého jedno z vás, je, jak je na tom poslední dobou tvoje víra. Možná si říkáte, co má víra, co dočinění s tím, že Pán Ježíš nasytil 5000 lidí, ale věřím tomu, že si to dnešního rána ukážeme. Jak je na tom tvoje víra? Jak je na tom poslední dobou tvoje víra? Kde všechno jako po másle? Když přijde na tvoji víru, ptáš si, zpívají, kytičky voní, je všechno úžasné, je všechno růžové? Nebo to je horší a není to růžové? Je to nějakým jiným způsobem? Dovoluje Bůh ve tvém životě situace, ve kterých je tvoje víra napínána? A nebo procházíme se vším jen tak ledabile? Zkouší Pán Bůh tvoji víru? Je tvoje víra stresovaná, je tvoje víra napínána, je tvoje víra napínána. A to je to, o čem my se budeme toho dnešního rána bavit. To je to, na co my se chceme zaměřit. A jak je na tom poslední dobou tvoje víra? Je něco, kde Pán Bůh napíná a roztahuje tvoji víru. My se nacházíme v té 6. kapitole Evangelia podle Jana. A apoštol Jan píše pod inspirací Ducha Svatého, to znamená, všechno, co tam máme, tak jak to máme zaznamenáno v těch původních textech, je Boží slovo. Není jediné slovo, které by tam nemělo být, je to všechno Božím slovem. A každé slovo tam má svůj význam. A vy určitě víte, protože už sem chodíte několik týdnů, že ten Janův záměr, nebo lépe řečeno ten Boží záměr, který on dává skrze apoštola Jana, je, aby jsme viděli Pána Ježíše Krista jako Božího syna. Aby jsme viděli Ježíše Krista jako Božího syna, který přišel z nebe. A vidíme ho v tom Evangeliu Janově znova a znova v nejrůznějších situacích, ve kterém on se nám ukazuje jako syn Boží. Ne stvořený Ježíš, tak jak to říkají některé učení nebo některé sekty, ale Ježíš stvořitel, Pán Ježíš, druhá osoba Boží trojice, ten, který na počátku všechno stvořil, skrze kterého bylo vše stvořeno, a který je věčný, který nemá počátek a nemá konec. A tady v tom textu nebo v celém tom Janově evangeliu nám Pán Bůh prezentuje svého syna Ježíše Krista, druhou osobu Boží trojice, 101 způsobem, a je to 101 způsob, nebo 1001 způsob, nebo milion a jeden způsob, jestli je to lepší způsob, jak to nazvat, tak ho prezentuje jako Božího syna. A každé to kázání, každý ten text, který my bereme na kázání, je 101 způsobem, jak chceme ukázat, že Ježíš Kristus je Božím synem. A proto spousta těch kázání je podobných, proto spousta těch kázání má to stejné téma, protože to je to, o čem je Janovo evangelium. Aby jsme byli pozbuzeni tím, že Ježíš Kristus je Božím synem, aby lidé viděli na nejrůznějších situacích, že Ježíš Kristus je opravdu tím synem Božím. A jedna věc, kterou Jan často dělá, je, že zaznamenává zázrak. A my jsme to viděli v těch předchozích kapitolách. On zaznamená zázrak, popíše zázrak a tenhle ten zázrak slouží jako otevřené dveře k tomu, aby Ježíš mohl vydat svědectví o tom, kým jim je. Viděli jsme to třeba u toho chromého muže, že? Který byl 38 let nemocný, Pán Ježíš ho uzdravil. Bylo to v sobotu a tenhle ten zázrak otevřel dveře k tomu, aby Ježíš mohl se prohlásit nebo aby mohl lidem ukázat, kým on opravdu je, že je Božím synem. To vidíme v 5. kapitole. A v 6. kapitole vidíme, jak Pán Ježíš nasytil 5000 lidí, nebo tam je zaznamenáno 5000 mužů. Vidíme, jak z pár chlebů, z pár ryb nasytil ohromný zástup, ohromný dav lidí, kteří tam za ním přišli. A v té 6. kapitole to, co my uvidíme, je, že tenhle ten zázrak slouží jako otevřené dveře k tomu, aby Ježíš Kristus se znovu opět prezentoval jako Boží syn v trochu jiném světle, ale s tím stejným záměrem. Já jsem Boží syn a v této 6. kapitole konkrétně, já jsem chléb života, já jsem ten skutečný chléb, který přichází, já jsem ten skutečný chléb, který nasytí ty vaše duše. To je proč my jsme četli ten záznam z knihy Exodus. Jestli jste tady dneska ráno seděli, říkali jste si, proč

0: ten starý zákon o nějaký maně a o nějakém manhu a co to je, a že sbírali chleba. Je to o tom, protože je to předobraz Pána Ježíše Krista. A Pán Ježíš Kristus, když dělá tenhle ten zázrak, když bere ten chléb a láme ten chléb a v tom období toho svátku Pesach, v tom období těch židovských Velikonoc, tak chce těm lidem ukázat, že stejně tak, jako Bůh skrze Mojžíše nasytil ten izraelský národ, když byli na té poušti, takže on je tím Božím synem, protože je to Bůh, ne Mojžíš, který sytil ten národ. A on, když láme ten chléb, tak chce, aby ty lidé viděli, že on je tím Bohem, který nasytil izraelský národ, že on je tím Bohem, který sytí tyhle ty lidi, a že nesytí lidi pouze tím fyzickým chlebem, ale že on sytí naše duše tím duchovním tělem. A tak vidíme tu paralelu mezi 5. a 6. kapitolou. A to je to, o čem je ten centrální bod té 6. kapitoly, že Ježíš Kristus je chlebem života. Ne, že můžete přijít a kousnout si do něj a mít naplněný břicho a žaludek, ale že on sytí naše duše, že v něm je život věčný, že on je tím jediným zdrojem toho věčného života. A v těch prvních 15 verších my vidíme ten zázrak, který připraví tu půdu pro to, aby Ježíš mohl mluvit s těmi lidmi, kteří jsou kolem něj, přesně tady o té skutečnosti. A to je to hlavní, k čemu tenhle ten text slouží, k čemu ten zázrak slouží, k tomu, aby otevřel tyhle ty dveře. A my uvidíme Pána Ježíše Krista jako chléb života. My jsme ho viděli, když byl s tou samařskou ženou, tak jsme ho viděli jako co? Jako co se Pán Ježíš prezentoval, když byl v Samaří u té Jakobovy studny? Jako živá voda, že Pán Ježíš používá ty nejrůznější situace, v životě používá nejrůznější věci, které lidi znají, a ukazuje jim na tom, že on je ta živá voda, že on je ten chléb života, že on je světlo světa. A tak to je ten hlavní záměr téhleté pasáže. A v těchto 15 verších, v tomto jedinečném zázraku, který máme před sebou, který je ve všech těch čtyřech evangelích, který nám ukazuje tu důležitost toho, co se děje, tak uvidíme jednu velmi zajímavou věc. Jednu velmi zajímavou věc, na kterou se chceme toho dnešního rána zaměřit. A my uvidíme, to, co tam uvidíme, je, že Pán Ježíš Kristus zkouší víru těch svých učedníků. Pán Ježíš Kristus testuje víru Filipa a pravděpodobně těch ostatních učedníků, kteří jsou tam s nimi. To je proč my toho dnešního rána se chceme zaměřit na tom, jak je na tom tvoje víra. Zkouší někde Pán Ježíš tvoji víru. A jaký to má výsledek, čemu to slouží, proč se dějou nejrůznější věci v mém životě. Zkouší jejich víru za účelem růstu jejich víry. Co je účelem té zkoušky? Aby ta jejich víra rostla. Aby se dostali o krok dál, aby Pán Ježíš je něčemu naučil a oni mu mohli důvěřovat více. To je to, co potřebuješ vědět z toho dnešního textu. Test víry, který slouží k jejímu růstu, posílení a rozpívání. To je to, co Pán Ježíš mimochodem dělá skrze tenhle ten zázrak. On použije ten zázrak k tomu, aby ukázal, že on je tím chlebem života, ale tou centrální věcí tady u toho zázraku, tak jak já to vnímám, je, že on zkouší tu víru toho Filipa. A chce mu něco ukázat, chce ho něco naučit, chce tu jeho víru a tu víru těch učedníků posunout někam dál. A tak my budeme procházet tuhletu pasáž verš za veršem, já k tomu se pokusím dát nějaký krátký komentář a věřím a doufám a modlím se za to, aby to bylo k našemu pozbuzení, aby to bylo k našemu ujištění a k tomu, aby jsme pochopili některé věci, které Pán Bůh dopouští v našich životech. A já doufám, že to bude pozbuzením každému jednomu z vás. Já když jsem minulý týden studoval na to dnešní kázání a sešel jsem se s nejrůznějšími lidmi na nejrůznějších skupinkách a bavili jsme se tady a tam, tak mě vždycky blikalo a některým z vás jsem to i řekl, v neděli bude kázání pro tebe. Jo? A není to myšleno způsobem, že máme nějaké problémy a teď na to jdeme ušít kázání, ale že to je ta pasáž, ve které dneska jsme. Vy víte, že procházíme Janovo evangelium verš po verši, že jsme nikdo nenaplánovali tyhle ty věci. Ale ten minulý týden, tak jak jsme se setkávali s bratřími nebo ve sboru, tak mě v hlavě blikalo, ta dnešní pasáž je pro spoustu lidí z toho sboru a možná je to pro všechny, akorát já nevidím do vašeho srdce a nevím, jakým způsobem si to Pán Bůh použije ve vašem srdci, ale chci vás pozbudit, že z mýho pohledu tahle ta dnešní pasáž úžasným způsobem a v úžasném načasování promlouvá do spoustu životů každého jednoho z nás. A tak v tom prvním verši čteme následující. Potom Ježíš odešel na druhý břeh Galilejského neboli Tiberiackého moře. Znáte trochu geografii Izraele? Kde byl Pán Ježíš? Terka kroutí hlavou. Kde byl Pán Ježíš v 5. kapitole? Kde byl Pán Ježíš v 5. kapitole? Na jakém místě, v jaké oblasti, v jakém městě? Velký město, hlavní město. V Jeruzalémě. To znamená, Jeruzalém je v části Izraele, která se nazývá Judsko, je v té jižní části Izraele. A nyní čteme, že potom Pán Ježíš je u Galilejského moře, které se mimochodem také nazývá Tiberiacké, ono má ještě dva další názvy, že se rozhodl, že přijde na druhou stranu. V které části Izraele je Galilejské moře? Chytří z vás, už listujete v zadní části vaší Bible a hledáte mapu Izrael v době Ježíše. Kde je Galilejské moře? Galilejské moře, nebo Galilejské jezero, to Tiberiacké, je v severní části. Je od Jeruzaléma vzdáleno možná vzdušnou čarou 100 kilometrů. Tak to jenom, abyste trošičku měli obrázek, kde byl Pán Ježíš v 5. kapitole, kde je nyní v 6. kapitole. A ta oblast, která je kolem toho Galilejského jezera, Galilejského moře, se nenazývá Judsko, to je dole u Jeruzaléma, ale nazývá se Galilea. To znamená, Pán Ježíš se teď pohybuje v tomhletom regionu a bude se tam pohybovat ještě nějakou další dobu. Ale Jan nám říká, že potom Ježíš odešel na druhý břeh moře. Já vám jenom chci říct jednu zajímavou věc. Když Jan říká potom, tak to neznamená druhý den. Neznamená to, že Ježíš byl v Jeruzalémě a potom druhý den přechází z jedné strany Galilejského jezera na druhý, ale Jan jednoduše říká tu další věc, kterou má na mysli, tu další věc, kterou Pán Bůh chce, aby zaznamenal. A je důležité, aby vy jste věděli, že mezi 5. kapitolou a 6. kapitolou je zhruba 6 až 12 měsíců propast. A ne, že Pán Ježíš se vypařil, my víme docela přesně, co Pán Ježíš dělá, když půjdete do těch ostatních evangelií, Matouš, Marek a Lukáš, tak tam to jeho působení v tom galilejském regionu, v té galilejské oblasti je popsáno víc detailněji. Jan se rozhoduje, že to první, co popíše v Galileji, je zázrak nasycení 5000, ale vy potřebujete vědět, že je tam zhruba 6 až 12 měsíců, je to odvozeno z těch svátků, které se slavili, je to o tom, jestli v 5. kapitole to byl ten Pesach, nebo jestli to byl svátek stánku, ale je zhruba 6 až 12 měsíců, kdy Ježíš už je v Galileji, kdy Ježíš už dělá zázraky, kdy Ježíš uzdravuje lidi. A to je mimochodem důvod, proč za ním jde tenhle ten obrovský zástup, že Ježíš je v Jeruzalémě, něco tam udělal, teď je o 100 kilometrů někde jinde a jak je možné, že je za ním velký zástup? Protože on je už v té oblasti 6 až 12 měsíců a dělá zázraky a lidi o něm slyší a lidi k němu se zbíhají a chtějí být uzdravení a chtějí být s ním a chtějí vidět tyhle ty věci a proto je tam ten velký zástup. Druhý verš. Šel za ním ten velký zástup, který jsme teď zmínili, protože viděli znamení, které činil na nemocných. Jaký je důvod toho zástupu, že následuje Ježíše Krista? Proč za ním chodí? Druhý verš. Protože viděli co? Viděli zázraky, viděli ty znamení. Ježíš je mezi nimi 6 až 12 měsíců, Ježíš uzdravuje, má soucit nad těmi lidmi, a uzdravuje ty lidi a lidé, ten zástup ho následuje, protože vidí, jak uzdravuje ty nemocné. A to, jak skutečně velký ten zástup byl, si ukážeme za chvilku. Kde se tenhle ten zástup vzal? Pán Ježíš chodí po Galilii a lidi ho následují, chtějí být uzdraveni, sledují ho. A ta otázka, kterou my už jsme tady několikrát zmínili, já ji chci znova připomenout. Protože spousta lidí si řekne, tyjo, hele, to je pecka, Ježíš má tolik následovníků a tolik lidí za ním chodí a tak by to bylo parádní, kdyby to bylo dneska. Jaký má motiv ten zástup, který za ním jde? Jaký je jeho motiv? Proč za ním chodí? Touží po odpuštění hříchu? Touží ho oslavovat jako Božího syna? Touží ho následovat až na smrt? A touží potom, aby vyznali hříchy, aby byli očištění, aby mohli všechno odložit a podřídit se nad vládě Ježíše Krista? Já si dovolím argumentovat, že to není motiv naprosté většiny toho zástupu. Já si dovolím argumentovat a dovolím si tvrdit, že jsem přesvědčen o tom, že naprostá většina tohohle zástupu využívá Ježíše sobeckým způsobem. Oni chodí za Ježíšem, protože on je ten showman, on je ten, který má nějakou show, on je ten, který může udělat ten cirkus, on je ten, který křísí lidi z mrtvých, on je ten, který uzdravuje, on je ten, z kterého já něco můžu vytřískat. Já můžu být uzdraven, mám babičku, která je nemocná, mám ségru, která je nemocná, mám dceru, která umírá na rakovinu kosti. A můžu přijít za Ježíšem a Ježíš uzdraví a to je, proč ho tyhle ty lidé následují. To je ten jejich motiv. Chtějí vidět zázraky, chtějí nějaký zázrak pro sebe. A to je, kde naprostá většina z nich se nachází. Oni milují ty jeho zázraky, ale dávejte dobrý pozor. A tohle je jedna důležitá věc. Oni milují jeho zázraky, ale nemají rádi to, co Ježíš říká. Oni milují jeho zázraky, ale nemají rádi to, co Ježíš říká. A spousta lidí i v dnešní době miluje Ježíše, že? Pokud z toho něco můžu mít, pokud mi Ježíš pomůže v této ty oblasti života, pokud mi Ježíš pomůže s mým manželstvím, pokud mi Ježíš pomůže se školou, pokud mi Ježíš pomůže s XYZ věcmama, tak já ho miluju. A když přijde na to, co on říká, to už je jiná věc. To už je jiná věc. A my si to ještě ukážeme i v tomhletom textu. Milovali jeho zázraky, ale nesnášeli to, co říkal. A v 15. verši oni vidí Ježíše, jak činí ty zázraky. A v 15. verši, když uviděli, jak Ježíš zázračně nasytil celý tenhle ten zástup, tak ho chtěli učinit kým nebo čím. Chtěli ho učinit svým králem. Že kdo by nechtěl takovýhleho krále? Chleba zadarmo, paráda, uzdravuje nemocný, nevolím Karla, nevolím Miloše, volím Ježíše. Jo, to by byla paráda prostě, jo, Miloš vám dá vysoký daně, Karel vám udělá tady to, ale Ježíš, ten vám dá chleba zadarmo a uzdraví vaše nemocný. Volím Ježíše, nevolím Karla, nevolím Miloše. Oni ho chtějí učinit svým králem, protože to je perfektní kandidát na to, aby byl králem, že? On nám dá věci zdarma, on uzdraví ty naše nemocné, on nám dá chleba zadarmo, paráda, nemusíme do konce života nic dělat, máme jedinečného krále, možná nás vysvobodí od nadvlády Říma, jdeme ho volit, ale v 26. verši vidíme, tam se dostaneme možná příští týden, možná ten týden potom, v 26. verši vidíme, že Ježíš jim říká, kým je. A Ježíš jim odhaluje tu svoji osobu, odhaluje jim tu svoji identitu. Ale také od toho 26. verše my uvidíme takové záblesky toho, že on jim říká, co to znamená ho následovat. Jaká je cena toho jeho následování? Co je potřeba pro to, aby se dostali do Božího království? V 66. verši potom uvidíme, že potom, co jim řekl tyhle ty věci, potom, co jim řekl, kým on skutečně je, potom, co jim řekl tu cenu toho Božího království, potom, co jim řekl o té oběti, kterou oni potřebují přinést, tak mnozí odešli a už s ním nechodili. A to je, kde my vidíme ten jejich motiv. Oni s ním nechodí kvůli odpuštění hříchu, oni s ním nechodí, protože ho rozpoznávají jako syna Božího, oni ho vidějí jako někoho, kdo jim dává věci zadarmo a v momentě, kdy jim Ježíš začne říkat, je cena tvého následování. Tohle je, kým já jsem, tohle je, jaký to musí mít vliv na tvůj život. Tak mnozí odcházejí a už ho nenásledují. Oni milují jeho zázraky, ale nenávidí to, co říká. A spousta z nich odešla, ale tomu se dostaneme v několika týdnech. A proto není nádherný, není úžasný, není radostný, že Ježíš má velký zástup. Není, protože ten motiv toho zástupu je špatný, protože ten motiv toho zástupu je sobecký. A jedna zajímavá věc, a kterou zmínil jeden kazatel, je, není zajímavé, jak všichni chtějí sloužit někomu, kdo nedělá nic jiného, než že se o ně stará a dává jim věci zadarmo. To je to, co vidíme v tom zástupu, že není zajímavé, jak všichni chtějí sloužit někomu, kdo jim dává věci zadarmo, kdo po nich nic nevyžaduje a jediný, co dělá, je, že naplňuje ty jejich potřeby. Fyzický uzdravení, fyzický nasycení. Všichni jsou pro ně, všichni ho chtějí mít králem. Ale jakmile po nich něco začne vyžadovat, jakmile jim začne říkat, následování něco stojí, budeš potřebovat přinášet oběti, pronásledovali mě, budou pronásledovat i tebe, tak mnozí odcházejí. Jakmile po nich něco začne vyžadovat, jakmile jim řekne, je cena, kterou musíš zaplatit, tak ho všichni opouští. To je velmi zajímavá věc a to je věc, kterou my vidíme i v našem sboru, v té historii toho našeho sboru, který je mladý. To je věc, kterou vidíme všude v církvi, že lidé následují Ježíše Krista. Dokud dává, dokud se na nic neptá, dokud nic nepožaduje, dokud nic nevyžaduje, jo, hele, jsme tam a budeme tam chodit a je to paráda a volím Ježíše. Ale v momentě, kdy to má mít nějaký vliv na můj život, kdy já se mu mám podřídit, kdy mám začít dělat to, co on po mně vyžaduje a nejenom ho zneužívat a využívat, to už je jiný příběh. A mnozí odchází a mnozí odpadají a mnozí už nenásledují a mnozí už tam nejsou. A ta otázka je, jak jsi na tom ty. Tam proběhne 10 lidí hlavou, jo, ale to je určitě on, o kom Radek káže. Jak jsi na tom ty? A občas, když jdu do sboru někam, nebo třeba i tady, já už jsem to někdy v minulosti zmiňoval, tak je mi vždycky líto, že tady nejsou nějací lidé. Prostě říkám, to dnešní kázání, to by byla pecka, kdyby to slyšeli. To je přímo pro ně. A jedna věc, kterou já jsem si uvědomil v těch posledních letech, je, že Pán Bůh vždycky má ty lidi, kteří to potřebují slyšet na tom místě. To znamená, když tady někdo je, tak to potřebuje slyšet, když tady někdo není, tak Pán Bůh má nějaký jiný plán, tak je zajímavý, že já jsem tady asi každou neděli, tak ten, kdo to potřebuje slyšet nejvíc, je stojí tady mezi vámi. Ale Boží slovo je pro každého jednoho z nás. Jestli jste tady, tak tohle to potřebujete slyšet. A nepřemýšlejte to o lidech, kteří jsou kolem, ale o tom, jak jsi na tom ty, proč následuješ Krista, proč chodíš s Kristem, proč chodíš za Kristem. Jaký je tvůj motiv, kde je tvoje srdce? Ježíši, dokáž budeš dávat, tak já ti budu sloužit. Ježíši, dokáž budeš dávat, dokáž mě budeš poslouchat, dokáž všechno poběží jak na drátkách podle toho, jak já ti řeknu. Super, nemám problém s tím chodit v neděli, nemám problém s tím ti sloužit, nemám problém rozdávat letáčky. Ale jakmile začneš něco požarovat, jakmile můj život se musí podřídit tobě, jakmile můj život se musí změnit, jakmile je tam nějaké pronásledování, nějaké nepohodlí, možná začnu volit Karla, možná začnu volit Miloše, možná začnu volit někoho jiného. Protože tohle je nepohodlné. Jak seš na tom ty? To je to smýšlení tohohle zástupu, který je prezentován v té 6. kapitole, který následuje Pána Ježíše Krista. Jaký je tvoje smýšlení? Jaký je tvůj motiv? Máš spásnou víru? Máš víru v Ježíše Krista jako spasitele? Nebo máš víru v Ježíše Krista jako nějaký automat, který je tam pro tvá splněná přání? Jsi následovníkem, který když zjišťuje, že je nějaká cena, kterou musí zaplatit, tak Ježíše opouští a už se nevrací. A Boží slovo nás ujišťuje v tom, že nemůžeme přijít do naše spasení. Pokud jsi spasen, tak Boží slovo říká, že nemůžeš přijít do své spasení. To je, jak já chápu Boží slovo, to je, jak já kážu Boží slovo. My jsme zapečetěni Duchem Svatým. Ten, který započal naši víru, tak ji dokončí až do konce. Naše spasení je závislé na Pánu Ježíši Kristu a Pán Ježíš dělá 100% práci, ne lempláckou práci, tak jak někteří z nás. A já věřím tomu, že nejde ztratit spasení, ale věřím tomu, že je spousta lidí, kteří si myslí, že mají spasení, kteří se modlili nějakou modlitbu, kteří byli pokřtěni nebo kteří udělali nějaký rituál a opakovali nějaká slova a myslí si, že jsou a nechápou Ježíše, neberou ho tím, jaký on je, mají nějakou zkreslenou představu Ježíše a věří v nějakého plastového Ježíše nebo kamenného Ježíše nebo Ježíše z nějaké obrázkové Bible. A když jim začnou docházet ty věci a když začnou toho Ježíše poznávat, tak odpadají, protože nikdy neměli Ježíše, nikdy nebyli jejich pánem, nikdy nebyli zachráněni, nikdy nebyli spaseni. Jak jsi na tom ty? To další, co čteme v tom našem textu, je, že ve 3. verši Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. To znamená, máme Pána Ježíše Krista, který byl v Judeji, potom se přesměroval do té oblasti Galileje, je v té oblasti toho Galilejského jezera nebo toho Galilejského moře. Chce být se svými učeníky sám, bere je na druhou stranu toho jezera. Ježíš vystoupil nahoru, ne na nějakou konkrétní horu, ale na tu pahorkatinu, která tam je. Posadil se svými učeníky. A když budete číst ty ostatní evangelie, když budete číst Matouše 14. kapitolu, když budete číst Marka 6. kapitolu, Lukáše 9. kapitolu, tak tam najdete tenhle ten zázrak v trošičku širším kontextu. Vidíte, co se děje předtím, vidíte, co se děje potom. A já vám jenom chci říct jenom pár takových věcí, abyste to měli dobře poskládaný ve vaší hlavě. Pán Ježíš chce být se svými učeníkami sám. Proč? Proč je bere tady na tu horu, proč přejíždí na tu druhou stranu toho Galilejského jezera. A ty důvody jsou následující. První z nich je, že Pán Ježíš vyslal své učeníky, aby šli a dělali nějakou službu, oni se vrátili a Pán Ježíš chce být s nimi, chce mít čas dohromady, chce si s nimi popovídat, chtějí si odpočinout. To je jeden důvod. Druhý důvod je, že je to zhruba v tomhletom čase, kdy Jan Křtitel, jeho hlava byla setnuta, že král Herodes měl párty, byla tam spořehoděná diva, on jí řekl, přej si, co chceš, jsi tak nádherná, tak dobře tancuješ, že ti dám až půlku království a ona na radu své matky nechce půlku království, ale zvolí si hlavu Jana Křtitele na stříbrném podnosu. Jan Křtitel je sťat. To je další důvod, proč Pán Ježíš chce být v osamocení. Možná, aby nebyl v přímém kontaktu s Herodem, jeho čas ještě nenastal, ještě potřebuje dokončit nějaké věci. Možná si chtějí odpočinout, je tady od toho, s těmi jeho učeníky. A Pán Ježíš chce být s těmi svými učeníkami sám a jede na tu druhou stranu toho Galilejského moře. A vydává se na opuštěné místo. A to, co není zaznamenáno tady u Jana, ale to, co vy uvidíte, když si otevřete ty další evangelia, tak uvidíte, že ten zástup, někteří lidé z toho zástupu už tam na Ježíše čekají. Oni stojí na břehu toho Genezareckého jezera moře, vidí Ježíše, jak se plaví na druhou stranu, zhruba vědí, kam se Ježíš plaví. Sednou na osla, sednou na velblouda, naskočí do auta a objíždějí celý to Genezarecký jezero a někteří z nich tam na Ježíše čekají ještě, než on se tam doplaví. A to, co my čteme v těch ostatních evangeliích, je to, co tady Jan nezaznamenává, že Ježíš je s nimi celý den. Že ten zástup tam přišel, našel ho, Ježíš měl možná 5 minut o samotě se svými učeníky a už je tam znova ten zástup. Ježíši, dávej. Uzdravuj. Co to bude dneska? Ježíši, jsme tady, jsme nemocní, potřebujeme tě. Ty jsi ten, který uzdravuje. My potřebujeme tvoje uzdravení. Jdeme na to. A Pán Ježíš v těch ostatních evangelích je zaznamenáno, že celý den je uzdravoval. Měl nad nimi soucit. Uzdravoval je. A to, co je důležitější, a to, co je u Pána Ježíše Krista vždycky důležitější než zázraky, je, že učil o Božím království. U Pána Ježíše Krista je vždycky priorita kázání před zázraky. Vždycky je priorita toho mluvit s lidmi o Božím království, mluvit s lidmi o věcech, které se týkají jeho slova, a ne zázraky. A to vidíme ve všech těch evangelích v tom Ježíšově životě. Kázání Božího slova je pro něj vždy důležitější. A ve 4. verši Jan zmiňuje, a my se postupně dostáváme k tomu jádru, ale já vám chci říct jenom několik krátkých věcí, které jsou kolem, pořád 8:45, tak je to krásný. Byli blízko Velikonoce, židovský svátek. Vy víte, že židovské Velikonoce jsou tím svátkem Pesach a že Židé, Izraelci, si připomínají, kterou událost tady v tom svátku. Vyjítí z Egypta. Oni si připomínají, kdy Bůh si použil Mojžíše k tomu, aby vyvedl ten několika milionový národ z Egypta. Připomínají si toho beránka, který byl obětován, jehož krev byla na těch dveřejích a jehož krev ochránila a ty domy před tím poslem smrti, kterého Pán Bůh sestal jako tu poslední ránu na Egypt, kdy zabíjel všechno jednorozené. Připomínají si manu, o které jsme četli na začátku v Exodus, jak Bůh sytil izraelský národ 40 let chlebem, který padal z nebe. Připomínají si projítí Rudým mořem a to je ten kontakt nebo ta paralela, kterou my uvidíme příští týden, kdy Pán Ježíš jde po moři. Proč Pán Ježíš jde po moři? Takže Bůh je ten, který je provedl mořem, Pán Ježíš má tu stejnou moc, Pán Ježíš je Bohem. Proč Pán Ježíš láme chleba a dává jim chleba? Proč jim nedává párek v rohlíku? Protože je to Bůh, který sytil ten izraelský národ 40 let chlebem a Pán Ježíš dělá tu paralelu. Já jsem ten Bůh, který je sytil. Já jsem ten Bůh, který vás sytí teď a udělám tenhle ten zázrak a na konci 6. kapitoly vám to vysvětlím, proč to dělám a uvidíte, že já jsem tím Bohem, že já jsem tím chlebem života. Tak tohle to jsou ty věci, které oni si připomínají. To je ta mysl, kterou oni mají. Že my čteme tenhle ten záznam a myslíme někdo na holky, někdo možná na vdolky. Ale ta mysl toho izraelského národa v téhleté době jsou blízko Velikonoce. Každý muž musí do Jeruzaléma, aby tam obětoval, aby tam byl. A co si připomínáme? Ten svátek Pesach je pro Izraelce něco jako je 4. červenec pro Američany. Něco jako je 17. listopad pro Čechy. My to moc neprožíváme 17. listopad, že? Ale je to velká věc. Osvobození, vysvobození. A pro Izraelce 400 let otročili v Egyptě, jsou vysvobozeni, Bůh nás provedl Rudým mořem, Bůh nás 40 let sytil na poušti chlebem. Je to velká věc, kterou si připomínáme a najednou vidím Ježíše, Pána Ježíše, který láme chleba a sytí ohromný zástup. A vidím Ježíše, který jde po vodě. A v té židovské mysli, v té vaší mysli a mojí mysli ne, ale v té židovské mysli jsou paralely, které jim ukazují. Něco se stalo a Ježíš dělá znova ty stejné věci a je to velmi jedinečné připodobnění a ukázka. A v pátém verši čteme, když Ježíš pozdvihl oči, a to je to, na co my se dneska zaměříme, to je ten střed, jestli jste nedávali pozor doteď, tak začněte dávat pozor. Když Ježíš pozdvihl oči, to znamená, Pán Ježíš je tam, celý den uzdravuje, celý den je tam s nimi, přichází večer, a on uviděl zástup, který k němu přichází a řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se ti to lidé najedli. Tam ohromný zástup lidí, nikdo si nezabalil oběd, nikdo si nevzal nějakou svačinu. Pán Ježíš říká, na konci dne, kdy je celý den uzdravoval, kdy je celý den vyučoval o Božím království, kde nakoupíme chleba, Filipe. Podívej se na všechny tyhle ty lidi, kteří mají hlad, kde nakoupíme chleba. Víte, kolik má Kuřim lidí? 10 milionů? 10 000. 10 000. Kuřim má 10 000 lidí. Já chci říct jednu věc. Tady v tom našem textu my vidíme zástup 5 000 mužů. Okay? To neznamená, že tam bylo 5 000 lidí. A v této kultuře Jan zmiňuje pouze muže. Neznamená to, že to byl čistě mužský zástup, ale prostě ženy a děti neměly takovou váhu. Jo? A jiná kultura, jiné vnímání, jinak je to zapsané, nemusíme rozbírat proč. Já vám chci říct, že některé odhady jsou, že těch lidí bylo 7 nebo 8 tisíc a ty odhady, které jdu nejvíc, jsou až 20 tisíc lidí, to znamená 5 tisíc mužů, někteří z nich spolu měli děti, byla jiná doba, ne jako dneska, že každý má 0 nebo 1 dítě, ale ty rodiny byly daleko větší než ty naše, protože děti nebyly pohromou, ale byly požehnáním, děti nebyly trestem a nemocí, ale jedinečnou výsadou. A jsou i dneska, akorát lidé věří lži. A bylo tam možná až 20 tisíc lidí. Jestli chceme být střídmí, řekněme třeba 15 tisíc lidí. To je realita toho zástupu. Já zmiňuji pouze muže, kteří tam byli, protože to je, jak to počítali. Je tam 15, možná 20 tisíc lidí, včetně těch žen a dětí. A pán Ježíš se ptá humorně docela, dvě kuřimy na jednom fotbalovém stadionu, poslouchá Ježíšovo učení. A pán Ježíš se ptá Filipa, hele Filipe, kde nakoupíme chleba? Pane Ježíši, hele, i kdybychom jeli do Vaňkovky nebo do Olympie nebo do Teska, tak tam nebude dostatek chleba pro tyhle ty všechny lidi. Já doufám, že si to uvědomuješ. Jo. A pán Ježíš se ptá Filipe, kde nakoupíme chleba, aby se tyhle ty lidé najedli. A dávej pozor, Ježíš není zaskočen. To není jako, že pán Ježíš celý den uzdravuje a pán Ježíš celý den vyučuje a najednou, wow, Filipe, já jsem si nevšiml, že je tady 20 tisíc lidí, nevšiml jsem si, že už je večer a nevšiml jsem si, že nikdo z nich nemá jídlo. Kde nakoupíme chleba? Filipe, ty jsi tady z té oblasti, to je oblast u Betsaidy, ty jsi tady vyrůstal, není tady někde malý krámek, kde by měli, já nevím, 40 tisíc chlebů? Nějaký ryby, nemůžeš někam zaběhnout, nemůžeš oběhnout nějakou karavelu, velbloudu, který by to sem doběhli. Tohle to není pán Ježíš. Pán Ježíš se neptá, protože by nevěděl, pán Ježíš se neptá, protože se mu to vymklo z rukou, pán Ježíš se neptá, protože neví, která by je a teďko nejvyděšenej, že nebude moc nasytit a že lidi půjdou domů naštvaný, protože Ježíš nás učil, ale nedal nám nic zadarmo. To není ta situace, ve které se pán Ježíš nachází. A dávej pozor, pán Ježíš ví přesně, proč se ptá. Pán Ježíš má záměr s tou otázkou, pán Ježíš to má naplánovaný, pán Ježíš to má připravený a pán Ježíš sleduje něco tou svojí otázkou, konkrétně u Filipa. Proč se zeptal Filipa tuto otázku? Máte to tam napsané. Proč se pán Ježíš zeptal Filipa, kde nakoupíme chleba pro tyhle ty lidi? Aby ho zkoušel. Ten důvod té Ježíšovy otázky je, aby zkoušel Filipovu víru. Ten důvod Ježíšovy otázky je, aby zkoušel Filipovu víru. Uvědomuje si Filip, kdo je pán Ježíš? Uvědomuje si tu paralelu mezi tím, co Bůh dělal s Mojžíšem a mezi tím, kým je pán Ježíš na těch věcech, které už viděl? A nebo potřebuje ta jeho víra růst, potřebuje být posunutá o kousek dál? Jaká je jeho reakce? Jaká je reakce těch dalších lidí? My to tady čteme. Filip mu odpověděl, ani chleby za 200 denárů nestačí, aby si každý trochu vzal. My těch 200 denárů nemáme, ale kdybychom měli, tak ani 200 denárů by nestačilo na to, aby jsme nakoupili chleba pro všechny tyhle ty lidi. Jeden denár, jednodenní výplata normálně pracujícího člověka. To znamená, chodíte do práce 200 dní, zhruba 8 měsíců, a všechny tyhle ty peníze by nestačily na to, abyste nasytili tenhle ten zástup. To je to, co Filip říká. Jo? Pán Ježíš říká, kde nakoupíme chleba pro tenhle ten zástup, a Filip dělá cink, cink, cink, cvak, cvak, cvak, v hlavě mu lítá kalkulačka, všechno si to počítá, analyzuje, a nemyslí na Ježíše, nemyslí na to, kým Ježíš je, ale jde mu o to prostě, jak to teď tady racionálně můžeme vyřešit. Jo? Kdybych měl tolik peněz, tak by to stejně nestačilo. Jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, mu řekl, tady je chlapec, který má 5 ječných chlebů a 2 ryby, ale co je to pro takové množství? Jo? Jeden počítá a druhý jde zkusit, jestli někde něco najde. Hele, nemáte nějaký oběd sebou, někdo si přines tatranky, jo? A jsou liberální teologové, kteří řeknou, že když ten malý chlapec přinesl ten svůj oběd, tak Ježíš ve skutečnosti nenasytil těch 20 tisíc lidí, protože to akorát otevřelo srdce těch ostatních lidí a oni teda vytáhli i ty svý obědy. Když viděli toho malého kluka, jak vytáhl ten svůj oběd, tak oni vytáhli ty svoje obědy, pán Ježíš vlastně nikoho nenasytil, akorát to byla dobrá morální zkušenost a dobrý morální point, jako který pán Ježíš udělal, že když prostě vidíme tenhle ten dobrý příklad, tak ho následujeme. To znamená, a to je zcestný, to není biblický, je to úplně mimo. Pán Ježíš nasytil 20 tisíc lidí zhruba, možná míň, z 5 malých chlebů a z 2 malinkých rybiček. Ale já vám chci ukázat tu beznaděj, která tam je. Filip má beznaděj, jako kdybychom měli 200 denárů. Ondřej má beznaděj. To jediné, co máme, je 5 malých chlebů, 2 malé ryby a nebude to stačit. A je tam ta beznaděj, protože se nespoléhají na Pána Ježíše Krista. Neuvědomují si, kým Pán Ježíš Kristus je. Pán Bůh je Bohem stvořitelem a on to ukáže, on bude tvořit ten chleba, že ten chleba tam nebyl, ta mouka tam nebyla. On to vytvoří, on to rozmnoží. Pán Ježíš je stvořitelem, ten, který stvořil vesmír, Pán Ježíš je stvořitelem, je Bohem, který je sám tím chlebem života. A ta důležitá věc je, a to je to, co já bych strašně rád, abyste si zapamatovali, abyste si uvědomili, protože to je to, o čem to dnešní kázání je. Bůh někdy testuje tvoji víru. Bůh někdy testuje tvoji víru. Možná v minulém týdnu, možná v příštím týdnu, možná v posledním měsíci. Bůh někdy testuje tvoji víru a dopouští věci ve tvém životě jen proto, aby testoval tvoji víru. Bože, proč se tohle to děje? Bože, proč zrovna dneska? Bože, proč já? Filipe, kde nakoupíme chleba pro všechny tyhle ty lidi? A proč se ptáš mě? Pán Ježíš, Bůh, někdy zkouší tvoji víru a dopouští věci ve tvém životě jenom kvůli tomu, aby zkoušel tvoji víru. Abraham a Izák, že? Bem svýho syna, toho, který ho miluješ, toho, který se ti dal, aby ho zabít na ten pahorek. Vážně? Proč bych měl jít obětovat svýho syna, ve kterém jsi mi dal ohromný zaslíbení? Protože chci zkoušet tvoji víru. Protože tě chci posunout ve tvé víře o krok dál. Protože ti chci ukázat věci, které bys bez té zkoušky té víry nevěděl. Protože tě chci něco naučit, protože chci, aby si zrála. Tak Bůh testuje naši víru. A víš, co je zajímavé? Víš, co je potřeba vědět v této situaci? Bůh nás testuje těsně za hranici té naší již existující důvěry. To znamená, ty máš nějakou důvěru, že? My věříme v Pána Ježíše Krista, my mu věříme s tímhletím a máme nějakou hranici, máme nějaký limity, ve kterých důvěřujeme Pánu Ježíši Kristu. Že? Filipe, jsou tady tři malí kluci a mají hlad. Kde nakoupíme chleba? O Ježíši, neboj, zaběhnu do Betsaidy, nakoupím chleba, za 20 minut jsem zpátky. Pán Ježíš testuje tvoji víru vždycky těsně za hranici toho limitu, který už máš. Vždycky kousek za tu hranici. Proč? No protože kdyby to testoval v tom limitu, ve kterém ty už seš, tak budeš super křesťan, budeš si myslet, já jsem super svatý, já jsem super duchovní, já vždycky se spoléhám na Pána Ježíše Krista, já nemám s ničím problém, já mu vždycky důvěřuju, že? Kdyby nás testoval pouze v těch hranicích, kde už jsme. Ale když nás veme o kousek dál, když tě veme těsně za tu tvoji hranici, když to nejsou tři malí kluci, ale 20 000 lidí, kde nakoupíme chleba, tak to slouží k tomu, že ta tvoje víra může růst, že může zrát, že může být budována, že můžeš poznávat Pána Ježíše Krista více, že se můžeš více na něj spoléhat. A to je, jakým způsobem víra roste. Pán Ježíš nikdy nedopouští zkoušku, která by byla na tvojí síle, že? Nikdy to není, že ti z toho rozkočí hlava, ale potřebuješ mu věřit. A to je důvod, proč zkouší Filipa, to je důvod, proč testuje tebe a tvoji víru, aby jsi rostl, aby jsme zráli. Je tam ta beznaděj u Ondřeje. I kdybychom měli 200 denárů, tak to nebude stačit. A ta Ježíšova reakce je jaká? Jaká je Ježíšova reakce? On jim říká, hele kluci, sorry, nemáte dostatek víry, dneska nic nebude. Že? To není to, co Pán Ježíš Kristus dělá. Pán Ježíš si používá tuhletu jejich beznaděj a použije si to k tomu, aby ta jejich víra rostla, aby jim něco ukázal, aby ta jejich víra mohla zrát. Ve verši 10 my vidíme, že když ta jejich víra v tenhle ten moment byla mizivá, že byla malinká, tak ta jejich poslušnost byla reálná. Ta jejich poslušnost je reálná. A to je důležité, protože víra roste skrze poslušnost. Skrze co roste víra? Skrze poslušnost. Víra roste skrze poslušnost. Víra roste skrze poslušnost a víra je vidět v poslušnosti. Že když jsme poslušní, tak je vidět naše víra, když jsme poslušní, tak roste naše víra. Já jsem přesvědčen o tom, že víra těch učedníků Filipa a Ondřeje a těch ostatních rostla skrze tenhle ten moment. Oni nevědí kdy, oni nevědí jak. Co je to další, co tam čteme? Pán Ježíš jim řekl, aby šli, aby rozsadili ty lidi na té trávě, že? Ježíši, my nemáme peníze, Ježíši, my nemáme chleby, Ježíši, my nemáme nějaký super mega hafo velký obchod, ve kterém bychom to šli rychle nakoupit. Jako co máš v plánu, že chceš teď rozsadit tyhle lidi tady? Jejich víra je mizivá, mají beznaděj, možná více než víru, ale jsou poslušní, ta jejich poslušnost je reálná. A oni poslechnou Pána Ježíše Krista a jdou a udělají to, co on jim řekl, i když nechápou, co se bude dít, i když nechápou, jak to Pán Ježíš zajistí. To je to, co my vidíme v tom následujícím verši. Rozumíte tomu? Rozumíte tomu, co Pán Ježíš dělá tady v tom? A já mám pro vás strašně moc důležitou otázku a tady to je, kde to bude možná trošku osobní, ale vy víte, že celý rok to neděláme osobní, tak dneska to můžeme udělat trošku osobní. Co to znamená prakticky ve tvém životě? Pán Ježíš testuje naši víru. Pán Ježíš testuje naši víru k tomu, aby naše víra rostla, k tomu, aby nás posunulo kousek dál, k tomu, aby jsme se víc spoléhali na něj, k tomu, aby jsme ho viděli v lepším, nádhernějším světle, k tomu, aby jsme ho viděli v té jeho velikosti. A Pán Ježíš testuje tu naši víru, Pán Ježíš testuje tvoji víru. A ta otázka by mohla znít, kde máš místa, ve kterých tě posouvá těsně za hranici tvojí stávající důvěry. Kde máš místa, ve kterých Pán Bůh zkouší, testuje tu tvoji víru k tomu, aby tě posunul kousek dál. Co třeba... A berte to, můžete to brát osobně, nemusíte to brát osobně. Já to nemyslím nějak špatně. Ale několik praktických důvodů, které jsou nám všem blízké. Co třeba Ježíš, který by přišel a řekl, hele, jak si udržíš čistotu v tomhletom vztahu? Kluk chodí s holkou, mají spolu nějakou známost a Pán Ježíš řekne, hele Filipe, jak si udržíš čistotu v tomhletom vztahu? Když žiješ ve světě, když žiješ ve světě a žiješ v těle, který tě pozbuzují k tomu, aby si nežil v čistotě v tomhle tom vztahu. A počkej, Ježíši, musím si to všechno spočítat. Sorry, to je nemožný. Není možný, aby jsem měl vztah s holkou v tomhle tom světě a ve svém těle a zůstal v čistotě. To prostě není možný. Cink, cink, cink, 200 denáru. Rozumíte mi, co se snažím říct? A Pán Ježíš tě stejnak vybízí k tomu, aby si mu věřil. Pán Ježíš tě vybízí k tomu, aby si byl v té čistotě. A my můžeme jít tím nejjednodušším způsobem, můžeme jít tím světským způsobem, nebo můžeme Pánu Ježíši věřit a Pán Ježíš bude oslaven a Pán Ježíš bude vyvýšen. Co třeba, jak doděláš všechno tuhle tu práci, kterou ti v práci naložili s polovičním týmem, který ti právě sebrali? Filipe. To není možný, ty. Není to možný. Opravdu? Na koho se budeš spoléhat? Budeš se spoléhat na mě? Nebo se budeš spoléhat na někoho jiného? Jedna věc, kterou já vidím v posledních deseti letech, jak vydržíš bez kluka, nebo bez holky, jak vydržíš bez přítele, nebo bez přítelkyně, jak vydržíš bez kluka na chození, když už je tolik let, že mi je 18, už pořád nikoho nemám. Už je mi 20, už je mi 25, už je mi 30, pořád ještě nikoho nemám. A kolem není žádný křesťan, který by byl fakt zapálený pro Ježíše a který by mě miloval. Co s tím uděláš, Filipe? Co s tím uděláš? Budeš poslušný nebo budeš neposlušný? Budeš se spoléhat na Ježíše nebo se budeš spoléhat na sebe Ježíši? To není možný, tyjo. Já mám touhu se vdát, mám touhu se oženit, mám touhu mít někoho, kdo je věřící, mám touhu někoho být s někým, kdo je znovu zrozený a kdo tě miluje. A to není možný. Podívej se kolem sebe, podívej se na všechny ty lidi, kteří tady jsou, nebo možná na všechny ty lidi, kteří tady nejsou. Sorry, musím jít do světa, musím si vzít někoho ze světa, protože prostě ty si to nezajistil, ty si to nepřipravil. Rozumíte? Pán Ježíš zkouší tu naši víru. Pán Ježíš zkouší tu naši víru, aby nás posunul. A i když my nerozumíme a nechápeme a nevíme, tak je potřeba, aby jsme stále byli poslušní. Jak budeš chodit do společenství věřících lidí, když je proti tobě tolik opozice? Žiješ ve městě, v rodině, která nenávidí Ježíše Krista, nebo jsou v opozici proti Ježíši Kristu? Sorry Ježíši. Nemůžu, není to možný, není to logicky možný, aby jsme to dali dohromady. Jak můžeš dávat radostně a sebeobětující se způsobem, když třeba přijde na finance, když ti jen tak vyjde měsíční rozpočet. Spočítám si to všechno, přinesu všechny ty věci, které mám a zjistím, Ježíši, to není možný. Promiň. Ne, nejde to. Nemáme dost, jo. Tady jsou velký požadavky, tady je málo peněz a já tady prostě si to musím nějak udělat, musím si to zařídit. To jsou všechno a vy vymyslíte 20 dalších věcí konkrétně pro váš život. Ale Pán Ježíš zkouší tu naši víru a posunuje ji vždycky za tu hranici toho, kde už jsme, k tomu, aby jsme rostli. Jo. Jak můžeš poslouchat manžela, který je takový, jaký je? Jak ho můžeš respektovat? Jak můžeš milovat svou manželku, která je taková, jaká je? Je to vůbec možný? Ježíši, sorry. Jo. Pozemsky to možný není. Není to v mých silách, nevidím prostě nikde žádný zdroj, ve kterém bych to mohl mít. Jak nasítíme tyhle ty lidi? Jak uděláme všechny tyhle ty věci? Vždyť to je nemožný. Kde je vidět ta tvoje víra? Kde je vidět tvoje víra? A kde je vidět ta víra Filipa a Ondřeje? Oni jdou a udělají to, co jim Pán Ježíš řekl. Oni rozesadějí ty lidi a my čteme. Ježíš řekl, postarejte se, ať se lidé posadí. Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se muži v počtu asi 5000. Ježíš vzal ty chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím, stejně i z ryb, dostali, kolik chtěli. Když se nasytili, řekl svým učeníkům, seberte zbylé úlomky, aby nic nepřišlo na zmar. Sebrali je tedy a úlomky z těch 5 ječných chlebů, které přebyly těm, kteří se najedli, naplnili 12 nůší. To znamená, jejich víra je mizivá, jejich míra je malá, ale jejich poslušnost je reálná a oni poslouchají Pána Ježíše Krista, oni nevidí jak, nevidí kdy a ta jejich víra roste, ta jejich víra je upnutá na Pána Ježíše Krista, je pozbuzená. Pán Ježíš je posouvá o krok dál a když se všichni najedli do sytosti, když si šli přidat po druhý a když si šli přidat po třetí, stejně tak, jako když prostě mi Roman přijde k nám na oběd, tak to je vždycky, ještě si můžu přidat, ještě si můžu, jeden je Roman, ne ty, ještě si můžu přidat, tak vždycky prostě lednička takhle, první patro pryč, druhý patro pryč, třetí patro pryč, to zase Roman tady byl. Když se všichni najedli do sytosti, z těch 5 chlebů, jo, a teď jenom malinká věc, když si představujete těch 5 chlebů, jak si myslíte, že byly velký ty chleby? Takový kvíz na závěr. Biblický AZ kvíz na závěr. Jak myslíte, že byly velký ty chleby? Byl tam malý kluk, pravděpodobně malý kluk, který měl 5 chlebů. Já nevím, jestli jste šli někdy do Alberta pro 5 chlebů bez tašky, jo? Jdu za Ježíšem 20 km s 5 chlebama. Jo, když se podíváte do spoustu třeba těch dětských biblí, že? Tak jsou tam bochníky a jsou tam nějaký vstruzy prostě, nebo nějaký losos, jo? Prostě tam přinesli 2 ryby Ježíši. Tady to, jo? Tak jenom, aby jsme zbořili několik mýtů. Jo? Tyhle ty chleby, které on má, jsou zhruba velikosti vaší dlaně. A je to něco, co v té době se nazývalo jídlo pro chudé. Jo? A velmi malý chleba, něco, co se vám vejde do kapsy, malý lívanec, zhruba tyhle ty velikosti. A ty 2 ryby, které on tam má, nejsou lososové a nejsou pstruzy a nejsou já nevím, nějaký žralok prostě, nebo co bohatý lidi jedí. Ale jsou zhruba velikosti sardinky nebo makrely. Velmi malá rybička, jo, která spíš sloužila ne moc na jídlo, spíš, že si jako rozetřel na ten chleba místo másla, aby to líp klouzalo dovnitř. Proč je to důležitý? Protože když si představíme kluka s 5 velkýma bochníkama a 2 velkýma lososama, tak to nemá takový efekt, že? A my to neříkáme pro efekt, my to říkáme proto, aby jsme byli historicky věrní tomu textu a ta skutečnost je, že ty chleby byly malinké a ty ryby byly ještě menší, když se všichni najedli. 17, 18, 20 tisíc lidí do sytosti, tak ještě zbylo 12 nůší těch zbytků z toho chleba, který oni nazbírali. A s tím zbytkem já vám chci říct jednu věc, takovou paralelu, kterou já tam vidím a v boží milosti. Možná jsi člověkem, který si říká, víš co, já už jsem vyčerpal veškerou boží milost. Ve svém životě jsem byl takovej a ve svém životě jsem byl makovej a ve svém křesťanském životě já už jsem udělal všechny tyhle ty věci. A boží milost je u konce. Zajisté, Bůh už nebude mít víc milosti pro mě. Já vám chci říct jednu věc, to není přímo výklad tohohle textu, ale něco, co si myslím, že můžeme použít jako dobrý symbol, jako dobrý příklad. Boží milost je nevyčerpatelná. Vždycky, když si myslíme, že už jsme vyčerpali veškerou boží milost, tak je vždycky v úzovkách nějaký zbytek. To neznamená, že můžeš jít a zneužívat boží milost. To super, boží milost je nevyčerpatelná. O co víc budu řešit, o to víc se bude rozhodňovat boží milost. To vůbec ne. Ale pozbuzení, že boží milost je nová každého rána. Že Bůh má každý den víc milosti připravené pro každého člověka, který ho miluje a kterého následuje. A není, já jsem přesvědčen o tom pro křesťana, pro znovuzrozeného člověka, není možné, aby vyčerpal tu boží milost. Vždycky je zbytek. A když ty lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali, to je skutečně ten prorok, který má přijít. A když Ježíš poznal, že se chystají přijít a zmocnit se ho, aby ho učinili králem, odešel opět nahoru zcela sám. A tak my vidíme tu první jejich reakci po tom zázraku. Oni si to spojují s těmi starozákonními texty, oni si uvědomují, že tohle je možná ten prorok, který má přijít, ale to jejich pochopení je zcela mylné. Oni vidí to fyzické, oni vidí to, že to je ten, který nás nasytí, to je ten, který nás uzdraví, to je ten, který svrhne tu římskou nadvládu. Pojďme ho udělat králem. A je nám jedno, jestli chce nebo nechce. My ho uděláme svým králem, on to tady za nás vyhraje. A Pán Ježíš ví, jaké je jejich myšlení. Pán Ježíš ví, jaký je jejich motiv. A Pán Ježíš je opouští. Proč? Protože tohle to není to království, tohle to není ta koruna, tohle to není ten trůn, který Pán Ježíš přišel vydobít. Že? On je králem i bez té koruny, kterou mu oni chtějí dát. On je králem i bez toho trůnu, který oni mu chtějí dát. Ale oni nechápou, co to znamená to království v tom jeho podání, to králování v tom jeho podání, ten jeho majestát v tom jeho podání. A proto Ježíš odchází. A střetne se s tímhletím zástupem znova v téhleté 6. kapitole a ukáže jim, proč udělal tenhle ten zázrak, co znamená tenhle ten zázrak a jakým způsobem on je tím chlebem života.
1: Slovom nám poslúžil Radek Kolařík.

píseň, ať zní až k tobě, do nebe. Tahle píseň, ať zní, ta je jenom pro tebe. Tahle píseň, ať zní, je to má píseň poslední. Tahle píseň, ať zní, až k tobě, do nebe. Tahle píseň, ať zní, je to má píseň poslední. Tahle píseň, ať zní, ta je jenom pro tebe. Tahle píseň, ať zní, až k tobě, do nebe. Tahle píseň, ať zní, ta je jenom pro tebe. Tahle píseň, ať zní, je to má píseň poslední. Tahle píseň, ať zní, až k tobě, do nebe. Tahle píseň, ať zní, je to má píseň poslední. Tahle píseň, ať zní, ta je jenom pro tebe.

tím se zjeví paže Hospodinova. Vyrostl před ním jako proutek, jako odenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkroušený nemocemi jako ten, před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme

ukořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel, ale Hospodinovou vůli bylo skrušit ho nemoc, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, budeš dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny, tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým. Jeho nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt.

den řekneš: vzdávám tobě chválu, Hospodine. Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšil jsi mě. Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. V onen den řeknete: chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země. Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sionu, neboť veliký je ve tvém středu, svatý i

Veliký je Hospodin, vší chválihodný, ve městě našeho Boha, nahoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného krále na svazích severních. Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností. Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi. Tento Bůh je náš Bůh na věky věků. On bude naším vůdcem, dokud jsme naživu.

Milujte vroucne, Hospodine, moje sílo. Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli. Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě. Živ je Hospodin, buď požehnána moje skála. Vyvýšen buď Bůh, má spása.

Všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluj se však nad kým se smiluji a slituj se nad kým se slituji. Hle, u mne je místo. Postav se na skálu. Až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryj tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Až dlaň odtáhnu, spatříš mě ze zadu, ale mou tvář nespatří nikdo.

Vychovávej syna a dá ti odpočinutí, potěšením tvou duši nasytí. Přísloví 29:17. Asertivní rodič, druhý díl. Potřeba hranic je jedním z tajemství výchovy, o němž by rodiče měli vědět. Když sociální pracovníci umisťují dítě do pěstounské rodiny po rozpadu jeho vlastního domova, obyčejně pěstouny varují. Toto dítě možná do vaší rodiny lehce zapadne, ale je pravděpodobnější, že bude v prvních třech měsících velmi zlobit, aby otestovalo vás a vaši rodinu. Aby se přesvědčilo, že je rodina dost silná na to, aby ho podržela. Bude chtít vědět, jestli je dost silné vaše manželství, vaše duševní zdraví, vaše láska a vaše kázeň. Teprve potom se bude moci uvolnit a začít znovu růst. Chce zkrátka vědět, že vaše rodina se nerozpadne jako ta první a proto jí připraví zatěžkávací zkoušku. Pěstounská péče je sice krajní případ, ale všechny děti jsou stejné. Potřebují vědět, že jim někdo stanoví hranice.

Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.

Hospodin je mojou silou a mojím štítom. Na neho sa nadeje moje srdce a preto mi bude spomožené. Moje srdce bude plesať a budem ho oslavovať svojou piesňou.

0: I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet. Pojďte, vystupme nahoru Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit. Ze Sionu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. On bude soudit pro národy, on strestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pro národ nepozdvihne meč proti pro národu, nebudou se již cvičit v boji. Nuže, dome Jákobův, choďme v Hospodinově světle.
1: Rádio Pokoj, počúvajte srdcom.

Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš. Nebesa zvětšejí jako oděv, svineš je jako plášť a jako šat se změní. Ty však si stále týž a tvá léta nikdy neustanou.